0: Hráme vaše obľúbené slovenské a české pesničky.
1: A české pesničky.
0: Československé hity vášho života.

0: Československé hity vášho života. Hráme vaše obľúbené slovenské a české pesničky.
1: Tancujem s tebou, rád je mi s tebou, hej.
0: Každý večer v Rádiu Melody.

české a slovenské hviezdy. Vaše obľúbené pesničky. Československé hity vášho života. Každý deň od 18. do 20.

Hráme vaše obľúbené slovenské a české pesničky. Československé hity vášho života.